pozor, zvláštní situaci. Ztratil se cvičený kocour Moure. Pohřešovaný živočich je velikosti dospělé, barvy mourovaté.